0: Děti drák, ale zločest kovrák.
1: A ptáte, ty nevolíš.
0: A jedeš bombone, baška já kážem ne.
1: Patíka, že sám da by dal mi své.
0: Štogod já želim reč,